0: agus o sgilti bu agod fi'n trewan a ynt dwi'n copyn roedd fi'n trewan?
1: Fi bodjol glonia yn sian agos ffyr ma gwasanau.
0: Ffyr dy hwrsna agos pe bodjol hannu cysiaw na ar i gyfion?
1: Fi.
0: Agos cydje fi sy'n bodjol?
1: Fi nota.
0: Agos cydje fi ar y nota? Wol sy'n gwybod cydje fi ar y nota?
1: Ni fi sorgwm.
0: Nella sa gwaad ag ffwrdd o chwrs na gys cyn wyr y ffwrdd sia, la gyrraedd na ffad yn lai achwyn?
1: Ffad o.
0: Ffad o. Agus ola trai, Jess, jyn tu egi trai moran?
1: Ys, mae lam an tra agus jyn mei on.
0: Agus ola dwi'n gwaad snarigia, mi'n tu snaw snarigia nor dwi?
1: Bi'n mei ag snaw snarigia.
0: Agus caet yw wrth asyn tiolus fi'n trai, roi gwaad lort la dynia bi sawale?
1: Lord me leis mo mami agus mo jaji.
0: Agus fi gynior sgialti agos yn fwy'n trai mor sy'n rô?
1: Fi.
0: Un ta mai. Agus gynnyr oedd y smo o yntu soltus fwy'n dior sy'n harle hile gynnyr oedd y smo o hatin lat fwy?
1: Fi mo jabl ta ylig sgrif fi atin y diffryl.
0: Can ymwneud o'r ta?
2: Efi'n sa'n ymdym.
0: Agus cyn rangol ta sol ni fi'n?
2: Ta mi a rang a tri.
0: Agus ysas gael lew sgiel ma dwi'n ysg cyn sgiel?
2: An uig. Tan cae sytia yn malen bog cyrn dynian uig ta sy'n sy'n con codju leis na fad ag dol yma ag isgrwgt. Iwsig yn mwyn e le isgrwgt i anu bu'n dyni ag isgrwgt o na bad agus o'n glada leis lat isgrwgta ta pol môr yn aga leis ta'n tŵr yn aga leis fosta bu'n ciri yn aga leis bu'n bad môr yn sy'n gas air bu'n dini ag siwl o'n gath la ta tri cym jeg ag dol si ysgo di yn ce.
0: Lom yn tron ta mwyntiar sy'n sgol Claire ni gyrianna Claire, lor lom bydger fwy'n lorsa agos cydw i'n rhanig sy'n nis leis ysmwytiw yn lorsa harda hile?
3: Well, fi wedi gyrru roed jas i anwyl yn y pwesti, chwn i dy chwrig smwyniw ar yn gantar yn ôl sydd yn y gwni, agos i dy sbragu chwn golyma, agos roed i ŵr o olym. So fi orhau golyma roed i gyn yr awnw, agos yn sian lwrt le tishmahari, sian hishmahari, na cwrsyn chwn yn tolus leig y walw.
0: Roed i'n tan yr eirin, a hwg sia ar y dalti mor dwrtw gan y walw, gos bydger cysni hwyr, gos sbrag sia iad bydger cora fi acw na mew acw da greu, a dyn nis walw, fwy'n a heti asyn mwys yn rydw i'r doi, tan yr eirin.
3: Ie, fi mwys i'ch smwyni fe sian, mae'r ta sian sgilti cynnal ag ffal boes yn eich, so fi mwys i gyrru na sian sgilti i sgriw agos y walw agos y chwr y sgrifin agos be sian sian le tamol ffod yn eich.
0: Agus yr ydys mô has na modw hyn a gwyl a han ffwestu sy'n sgol pwartian sy'n togro sio rydw ta un ta ar ffod agus ta sio golon ta gwyl a han ffwestu gwyl a sgil hyn ac gwyl a hynsyn sy'n lliwr sio.
3: Ie, rawn ni na bon rang yn ôl ni na'n fygy gyr rang y do rod a fi sym ac yw on beidr gyr o path ac yw sywole no cae hiw amser y fi ac yw so fi siant ac yw rod eig yn y sgriw agus dyn y hard rang yn sian fi wedi gyrru gael hart agos roedd ei gan starw yn yr oenw na hedge coat hys y chantr yr oenw gysgrif yn yr oedd eisiau.
0: Mae'r carwyr, tegyn dyn ni gweld rydd on ac bydder ni hegyn siad gyti o ôl Sean ac ydyn star o wanyn lys agos ta galon tynnu sgol golwys yng Nghymru Pwesti agos o fe cantlo ond sy'n tegyn siad gymwai yn y sgialti tat yr chwl yn y hecha ha na yn y logan ymni ha na yn star o wanyn la hecha egsol y hart sy'n chantr yn
3: Ie, eisiau yn y gydira, hanae copl o dynnu siach yn lwrt yn y pwysi agos ryn sydd yn y sgilti fi acw agos dol yn pot yn y pwysi o lan roedd ei fwy'n chantr agos fyw fwy dynnu sy'n chantr agos fi sgilti brwnach on agos fi sgilti an granar o'n fosta so fi mas gan dyrodd ei gysg.
0: Agos fan hi'n y sgilti sy'n lo gyheri i gynnu isra fan hi'n y sgilti sy'n lo gyda mae'r siomwyr roedd agos beth na meddwl o gwrs y siol eisiau ac o mynd yw'r ysgol ac Cawr yn y cyfni sio agos fe tort fwyr o ddim yr sio agos yn y cyfni smo a hasn yma da ffwesti agos yw'r ar ysgol gyheri hi'r o'n sgol.
3: Ie, eisiau neu gyda fi codd yn y pwesti agos ni roi sydd abod y sgil ti o waliw i ddyn agos fwy pwesti ele ma agos chwrsio cys yr sian eich mahari na tish mahari agos hannig sydd y rhas heg yn sgol le na sgil ti sian yr ynsl yn y dalti so fi eisiau jas gwrs ydy y leg y gobr le hile.
0: agus am a cinnte gur na tuismáirí agus na sean tuismáirí a go héiríh beidir inta sa éasta fásta gur óna páistí gan óhála agus a chur ceistearú faoina scéaltaí seo.
3: Ié, sé grúsad sa éasta bhfuil beidir grúsad mítheas a grúba deine chur ceistearú faoine pectarí choriste agus rud a bhur sead so bhí orthu lá an obair a dheanú a téan so bhí na tuismáirí páirte sa ród fásta.
0: Agus fiú ligia mar tá sé galanta ghil an leor se go bhna smór éireat agus ghil si a fáil sa cheantarann se agus go dtí le duní turasarí cuairtearí muite na héite chuide acu í thógáil agus beidir ba gála séil faoi chuid an na héite tá luaitin si.
3: Ié, cinn se be sé ar fáils na siopaí agus tá an seo le leor an seo ar an cheadaín so be daine tearta se agus fiú le beidir tú si a fithe blian nó tro blian bí na páistí ábalta an leor seo heisman sa páistí sacú haon agus an tálas a rinnt lá.
0: Na scéalta a thuirt den chead luúin eile.
3: Ié, agus sin cin don na fána smó ar scríomú sin leor seo.
0: Ín tá mai bhfuil comhairdeas le cléir agus tá sé galanta an leor tá chur le heile agah tá pactarí galanta stíon agus na scéaltaí inta déas fásta chur le heile agus snástan seo agus comhairdeas le agus is mai seomh.
3: Gur mí mai agat.
0: James McGee príomhaide scála chaisilín seo an leanan chalam ciile. James, cé gúil tú inta brádal is a leor galanta seo tá chur le heile ag na poistín seo sa scála?
4: Á tá cinse hananta sé go má go hintanas nuair arcu tú fríd na scéaltaí le ddíhann tú an méid álaisetá agus an méid obair a bhí ggéist nuair thoí mai le seo buúbe a bhí an le rudaí chula chéile a chuanta sé má go hinta ar fád an obairlí agus an rud lí álam siad ón thuús.
0: Agus ceidirm gur nuair dí móra heas na máúsa na ghil an foiiste páirte sa tagra seo an foiiste sa scalgurú leha acu i gáir le chéile leor se agus gur scíal sa acu féin le henseú tá sé galanta.
4: Bhí ahan duine sa scáil a an foiiste scáil bhí ahan duine páirte gan agus hain siad liga níos le rud nó áit a bhí i gceanta sa acu féin agus thuisi do bháil agus bhí siad a chur ceiste na tuismaéis so bhí na tuismaí le páirte gan fásta agus na teilí na maithe mór agus rudíime sin ag gáil thart agus ag fáin na pectarí agus ag fáin tálas le agus comhaith le sin thag muid duineiste chun ceanta líom a ganile agus caiimas just má bhí hés a ghil le líom fásta an sa sean seo agus tá samige is dar an cheantar agus haiste agus duine sin neart scéaltaí don na páiste agus bhí si thug siad an sam bhí an sam acu is na scéaltaí agus na tálas a bhíige bhí ag líom fásta.
0: Mar tá seo tá bhata James mar tá stair ar a chreiciliam bonscoile ar náiad ach mar sin féin tá tabhairt ar leith le stair éitiúil fásta agus go mbeosaigh na páistí rudaí faoin cheantar éitiúil an seo agus na rudaí tair fáil sa cheantar an seo agus beidir foraghneamh stairú le agus éite heile cáis leis an.
4: Sean fír is cinn na snaithete is a stair chreiciliam na an stair áitiúil agus tá tagóna gach agus a gláireach daonar beidir le sin le cheán go leiste a bhálam na báistí agus na haimis níos le seo chomh maith le gcíige agus stair bhí na páistí ag fálam faoi stair an ceanta agus tá neart daoine bhíonn sin agus tá scéaltaíoch agus tá stair an láidir sa ceanta seo do bhhair colm ceile agus bhí rudar siúil an seachtain seo an gláán tá féla gála siúil agus bhí daoine mar paribog a ginn sin rudaí agus tá sé inta táhachta an stair sin a caiil san áit agus tá daoine bit gita bag san na sean daoine tá gáil thart na tála sé seo liga tácu go nuair amid siad ón saol ghil an stair seo amithe agus tá sé deas contest is seo a chuil agus sin an rud a bhíonnta inta maiicháil mar ag fálam agus na páistí ag fálam agus tá maid liga héanaigh fálam bhí lé mastíon seo bhí gin sa scéaltaí na chola mar sé riomh agus tá sé deas sin na liga chuinil beá.
0: Agus é ligi dhéanú ar gáid spríúil fásta mar is léir bheith caiintlas na páistí go bhaint siad a lig soltas a bheith tuairt faoin tagra seo agus go bhaint siad taitneamh as.
4: Bhain siad átáine bhas bhain muintear clár an obair lá agus bhí siad ligigh obair le chéile agus is maith lá rudaí mar sinna dheanú nó tá rud dufu le dheanú acu agus tá siad fálam run sa dúr agus bhí an obair gceist agus bhí siad a gcónaí ag súil leis an clár seo a an deodaíon a bhí clár stíhin seo leo agus bhain siad an soltas ar fad agus tá obair sin le feicil sa leor.
0: Beáchaid mhór agaibh an seo ar i cheadaín leis a leor a cheolú lórlam
4: Well, I'm going to go to the house.

0: Tegadóirib sin iad rang ceúg agus sé scalíbdan dan a nachlíim agus siad a chuir tús leis a glár atse itarras siar nó tí fára cesar nó sa hí mar agus muide scaitiad agus ó chaidtead fára is inna se so hí go mai teáilech chun tosí le fear a tí le láir leis in seohéad glár. Fára ceúil tú.
1: Mágad leor gur maigad.
0: Fára, tá me i bdeithe bhuiín pól teanna seohanic me isteach agus chanúil a hagans me isteach anseo, bíon nút a cínta nú feic hi am nú, bíon nút a cín nú fáid teit a nú crocht a suasad balaiart. Cenad a crinúl stuf seohu?
1: Well, níd a gachtu cúi. Níd a gachtu cúi a heisem anseo a ééis sí héad láidi agus cúi suas anseo. Seo páma dalecht a bíon agus cúi trascan la héli. So bíf jirám ógis da anseo agus as cún trí skóri gilea kú chalú lás chalúr nóan hi. Gobal ám as gimur pól sa dímar sin. Achan sin, fihi blian ni ei, gafir gus cwg, eisiau mae hen agus mae fan, catwn y tiw. Ys genol i ta yn si, sy'n y cwyd. Ar y cwyd yn y gwylti, sy'n y dyn i mwynsir gael ei heri, sy'n cael ond, sy'n bod y dawn, agos sianach ys na hon sy'n sy'n tamwyr ddoch gael ei heri. A chasio mae hen, y criniw swys rwyd i'n ar y sgafo bygyn i ysgol ogol, fwyd mae sian teip record o'r ffado, agos eisiau mae nidiog siasg hocht. Os da Chal hort crinín se bhain, buich sí a bhí se chu níos lán sábáil si, ach tá ní marcha dheananais, tá náid rá bheag.
0: Má nó bhar éir, ní ar an gúil de marcán. Ach, stóhaí, i bheithú bú hín, polatianas, farag, sa mé bheanú é fecciúd, agus sa mé bheithú é cuidig an cóhorí, tá crocht a suas a chunad é fúin na logain am achoí, agus anú, tá mé bheithú é na seans a hí, tá go leor ach a bán pláti, agus na djuganí, agus na mugíní, agus éachin a bhúl ach a bán. Tá báint hóra, agus sin lugan is le kaltúr, agus leidach na háti, ach, nachúr se go hálan, agus múdi bheithú se, agus a géisteach, de se dea móg, gúl se da curlis, agus an réil givdeo ach a bocásan na nóra, agus sé da bia blast ag Cas agus an óolasin sa hígal go chuid go ddiam a bhín sga múna fersin.
1: Mwyl a sínta chyrrad gúlin ddiamat a da múna únes a hór sér eis chmúfasan. Mwyl a dæri siet san a an ddiam a fuad rúin. Gus cahi maj, sin arad a tádi ansin a gynin siaw a gúni a lahe sin maj. Gún an ddiam a fuad rúin, gún an ddiam a dín a warhau. Sin ed a da gyn ta irecht a gyn ta gyn iof. Agus sin ta irecht a smúk sér jim a ligit a gyn. Agus an chodis lajir a gultúr na an changi. Agus blas na hánsa. Gus a stas a rúd, gan eirio tú, cwrhian gan a sianach lí seo gus na sianiag gan a chi bhí fan ffado. Bhí seach ganon ti nyrus yn oes, mwrtha sy'n ychol o gan ynys. Ach, bhí gwna ti gach anon ti chi'n seo, gof a hen, nyr hoes tú canon ti chi lodger yn ysgie, gus gawal yn ysgie na hain sy'n ymach yn seo, agus yn gael di lodger mi'n seo, ogs dwi'n fawl môr, gwych chi tu si sa hwy, rha hafrost. Gwys a sy'n tachorod y gwn yn jram, y ta, Ga hort se wyr asgof, gmor wad na hóran. Is na hóran is slodger, ta'n kultúr gus na sgeela. Chal a hort vi talo na warsan. Agus ta'n mulu mŵr a gael gan jiram a ta. A chanyal se wyr gymacht. Ag ta'r da kúnis ga ienu. Ach, is feidir, feidir eistach le sin agus na pas dís oge lig sin eid a smúchar yw ienu wart. Ta se dan is ir in sriw na'n carhu dina. In ies a gynny. Kodjik. Is a smúrn. Smúrn na nore sin gynnaanj.
0: Smór yn ôl i ffordd ac ys smór yn eichta gwydifyn agos sohi o'ch ein sedd na hóran yn ysia goha mwyd eig na hóran yr eisht agos ta mwyd y gael ein cywr ysia agos cwrt wael yn ôl ys.